Sada mi činu po napu šestčih je, a s novým dňom štartujeme vizo tiež tak tým, zo poladnem raz do protečky a keď po praju netko raz všetkým spivoriam muského kora delane, džen sa večo, vodmier sa konečanské borské stvie vúriadna proba za přichodný vústup. Zvučovanie započne sa kaž zvučené večo sedmich. Vojerovský športový klub přeprošuje dženca připojňu jeny na pohodinské informacijské zahradovanie vo športče s češenkom Babysport. Přichodná riečná hodina vobydlarského policista zahradnického zjazka při kloštorské vodže Andreja Kobara převedže so dženca od 4 do 6 v domě zahradnického zjazka. Přizuče sa tam vyství 200 a 12. Zjazk serbských spievalských tvorstvů se znova s vami spievač a to celé po zvučenom vášňu prýňu v útoru mesaca po takým dženca večer a to v 6 v kurovej rumnosti serbského ľudového ansambla tu v Budešine. Jutze, to je v čornom gomcu, krabatuje mňe za so kinovečer pod hohem nebjom, pokaza so večer 9 film Terapii für Wikinger a 9 započne so film hižo 1,5 hodiny do toho, od napovosemich, pak tam areál krabatového mňa v otoru.

0: wie Lithium oder Kobalt auskommen. Die Altec Batteries GmbH werde nun abgewickelt, das Grundstück im sächsischen Spreetal an die Kommune zurückverkauft. Für die Lausitz ist das ein weiterer Rückschlag nach dem Aus des Batterieprojekts von Svolt in Lauchhammer. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Wechsel seines langjährigen Stammtorhüters Peter Gulaschi zum spanischen Spitzenklub FC Villarreal bestätigt. Der 36 Jahre alte Ungar war seit 11 Jahren bei den Leipzigern. RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer erklärte, nach allem, was Gulaschi für den Verein geleistet habe, sei es RB Leipzig wichtig gewesen, ihm den gewünschten Wechsel nach Spanien zu ermöglichen. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozhlas, váš rajnčí budžak. A do dňa startuje s vami Katka Pöpelec.
2: Z dobrej náladu a z Bettinu Wenderotovej startuje netko s vami do nového dňa. Vítajte k nám, snedajte tola známaj vupiče, s nami kofi, zjustče vašu pomazku, mysli abo cautu, gajštiš, všetko, my sa veselimoj. Duž vostanete dženca ráno při rádiu, najlepším páže nedom hač dođe večer ich, tak domenujúce naše džencnejšie vusovanie traje. Na pučach a nádrohách dáme našim koncu šitko tak daloko poriadku. Myslíte pak tutom týždeň predovším na to, so stajne na tempo džeržič, viem však za to heba kdeštiniče, ale tutom týždeň môžete tožto lutovať, pretože sme voskeč tak menovaný Speed Week, to reka týždeň, v ktorom so vele vyska. Přijemuj vám všem z Bettinu dobrý štart do nového dňa so srbským rozhlasom.
1: NDR Sachsen, Srpski rozvoz.

A dere je na zemi dola stajnje, dož máme krásnu serbsku hudžbu nicvierno. A tu už zaspieva nám dženca rano hišče Michał Cyš vo Donie Rosalii. Nam šetca je so dženca rano tež Lex Hendrickson. A na droze Riu je z nami Michaela Melzerova. Všetky tuto spievy svišiče po takým hač dosedných našim programie a netko dajče si dvě cauče a dvě šalce kofia zesvodžič s Markom Smu a Dualom.

0: Napus zet mich hier. Dobar ranje.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderutova.
2: Dobar ranje. Biskupstvo Drežano Mišno je pomenovalo kontaktniju osobu za padu zneuživanja duhovnije autority. Kež biskupstvo s dobom žili je vozivivo poriad za vopkađenje s takimi pohoškami. Neodvisni kontaktni osobe Anna Müller-Steffens a pater jezuitu Herbert Rieger neste pola biskupstva přistajenaj, rozmo z nimi su dovelive. Duchovný převod, dušepastorstvo a cokvinská autorita nemeli so ženie za to vúživač ľudí odvisnoch činič, manipulovač a jim svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer efas. Kulowe je včera mústvo Svončná roža v osmu stáciu Bič volibulovie túru zadkule dobylo. 20 mústvo raješe tam lesne kúpeli, kúpanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezonu spokojom, hač runež bieše júli svábe mesac. Dotal bieže viace hač 16,000 opetuáriu kúpač, tekom jachu loni cúve sezonie. Pošovski kupili zladuja dotal tež na skýre miniatú sezonu, najebač toho veseli so pošovská gmina jako noše kupele, so zvúša kupel k 100 najrinčím po cúve nemské. Přirunaniu hodnočeniu opetuáriu na Google zamestni so pošovská kupel na 8 až 40 miestne od viace hač 2000. Netko nadžieja so tam na čopve a s tým dobro august. Dživa za turistické vúviče při Šibojským jezoru pola Vojerec pokročuja. Kež vojerovský mešťanský zariad zdieli, od čerovšieho západne prio přijotuja, za to dobia veľké množstva zemie pohybovač. Nimo toho kvádu vodovody, milinu a ďalšie médie. Na zimier chcieďa potom na priohu rostliny zasadžeč, rajkanišťo a centrálne parkovanišťo při Šibojským jezoru vostanete za čas svarských dživov v otorení. Zvony rachlovskeje kapoky môže so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spechovania přes lido môže ho modernizovanie zvoprodžič. Dále chcieďa lica ište šiny barbič, tež drevené vauky a zapážmo s drevama so vuporedžič a ze škytom před škodnikami namazač. Na koncu dostane fasáda ište novú barbu a zakot nové durie. Klitu svieči rachlovská kapava, kapavka, kotraž přísúša kulovské vosadže, svoje stoletné vopsače. Na Vyšej šuli Slepo je so čera 5 dňovský mezinárodný médiový kemp zahajil. Jun převedu zromadne médiový pedagógojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadniským zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempe obdžela so serbštinu vuknece šulerio Vyšeje šule Slepo a šulerio ze Českie z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český radiový přinožk a videový klip nastač. A to bych upovesče, kýž namakače tiež na internetných stronách a na domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj pomalu tu svonco do vyšiny jedže, když budeš inie zvuk naladám. Dženca vostanie, svonco cvý džen nám na nebiu přinese horce temperatúry mez 5 a 30 a 7 a 30 stopnemi maximálne a večo mô potom so jednom abo druhým koncu zarímač a podišovač.
3: Geht schon nach Astüri, dass mir Sorrels mit Niederseifersdorfem und Kodersdorfem dann so wopkat trochu goppi, das hat Menschen und Lehe dann trebatscha und dort la Tvarnischa.
1: Serbski Rozvoz.
3: Wortlada ja Wotoho, je naschim Kunzu Schietko Boretku. Zdjelče nam rade, jeli so se to zmeni, naši app MDR Serbia, možeče nam pisač, kiba za nas tu budušinje zazvoniče, budušin 37 400, je naše číslo.

0: Vočím, so dženca rano rieči. A to čítame v novinách.
1: Znano šakos, če dživadu kruh von do sveta vidželi, kiž zabiraše so z vupučovanjem Serbu přes vulki hat. Tež trudla malinkova zabira so v aktualnem vodaču Bomhaj bo z vupučovanjem, šako bila tomu malo jubilej, Petina, 175 let.
2: Cele pravi je avgušče 1801 postamenujce vupučova 2900 Serbo pod navodom Jana Svore z droždija do Australskije. Nimalešice pokađahu z vukodnog končin budovskeho kraja vo sebe z rodziščanskije a bukečanskije vosadu když měješe nábožné hýbanie svoju domiznu. Dále písa Trudla Malinkova zobieme s upočuvarimi tojšto sobustavou serbských evangelsko-lutorských tovarstvů. Přejezd na pfachtaku s menom Helena traješe 4 měsace a žádaše si tež viacore smertne vopory. Patržicu 1801 docpěšu Adelaide, južný australský. Tam založišu potom sydlišo, natvarišu cirky a šulu, založišu kirchu a tež lutorsku osadu.
1: Kotri riči vodmě so šulska vůčba, kak češke bychu pracovanje vo serbského fararia a što dženca jišče? Se Serbami tam činič maja, šo to můžeče si najnovšim vůdaču Bomhaj bo načítač.

A ja tole, što už netko povedam, to klinči za mne, každa nebe mi to nešto vieril, to što nekomu povedam, ale nakvine buchu železniske koline blokirovane, a to mes Habrachčicami a Lubijom, dla badneného, respektívne púščeného štoma. To netko najprv raz celé normálne klinči, což ako pravdu nestane, nebo pak přes dživačerju púščené tutun štom, ale přes bobra. Oni sú proste tak dlho na štomi rymzali do níž, nie tutun potom padnú a trichy pšitým potom kolie. Štom padne sobotu a to v lesnej končine ent tam mies Habrachčicami a Lubijom. Dokež pak so tuta podlanská čara jenož ve väčších vodstokách čahu vúžíva, nebu železniský vopkac hačené, tak policia nám zdžili.

0: A kaž roni, že připovědžene, kvataja netko gratulácie do kuloskie končiny.
1: Přejeme z Božo.
0: Sulšicach, tam sveče dženca Antonia Rečce na narodnine, su to samo 5 a 6. Dorstvo bratrostvo kuloskije vosady přeje je noho bože žonovanja, krutu strotu a vosebe tež deremeče v kruhu svojbnih a přečelu. Dorstvo bratrostvo pak nohce Antoni Rečcine jenož k narodninam gratulovač, ale so skvadnostne toho tež polanie poďakovač, a to upraja vutrobne zapvač butun knies za dolaletnú svieru dorstvu a vosimetiš za vopstane vodebenie sulšetčan kapauki s kvetkami. Antonia Rečcina ze Sulšec svieči dženca 5 a 6. narodniny.
2: Znaju hojčku, ki se smije, cevu noca, cevu džin, pa smjek na jehubce je,

Nedom z mi u za vás pokiju do dženstnišeho dňa, do toho pak ište vosibit pokiju šitkým čvonkam a čvonam domovinskej skupiny Pančice Kuku. Nezabudšte so přizivič za letuši skupinski vulit, kýž budže sobotu 5. septembra. Jezba povedže do Vázovského domu Zelaria a Smolaria k Berbovskému jezori a do Vulkodubrovskej Margarečinej hitte. Za čvonu pači jezba 5 000 €, a obsahuje jezbu s busom, v objed, jezbu s čumom, kajštiš, šitke zastupy a vodženia. Štuž nie je s čvonom skupine, ale ce pšivšim rade sobu ječ, tun zapači za tutun vulit 5 000 €. Zajímce nech přizivia so, kečbu, hač to tutie sreda, hač to 5. augusta potekim, pola čvonu skupinského předsedstva. Jednož ještě, hač to jucíša, môžeče sa potekim, přizivič.

0: 11 je. Dobre ranie vám tam všetkým doma a nadžijem sa, so čo prúde dobre ranie, milí. A za niež s takými čornými blakami otučvali takhle mence. No, súda, ono vám tiež načúšli tým malé stvorenčka noci. Bettina, ty nám netko praješ, čo hodla. Jenje nesmie plac nič, ale celé skeč bliu popad nič.
1: Hej, ja mu také neradšo placa, no také. Ale v agentúrach som zajímav námo u sliđeriu čitava, kýž chcete po možnosti veľa informáciu vo kuntvorach ze šelakých kuncu nímskej zbírač a za to poša vás vo pomoc. Što činič? Kuntvoru popad nič, nic plac nič, ale ne lepe tuzu šklincu abo plaste škličku zač a kuntvoru popad nič. Potom súdobju kuntvoru do mrožaka tyknič, zo tam zahinie. Mortvu suchu kuntvoru do małeje švabličkoje tyze abo do podobného tyknič a potom do lista. Adresu namakače pod www.mückenatlas.com. Kuntvora menujúce nie je než kuntvora, po celom sviče je 3700 družinov nemsky nekak posta. Votom pak sokež prajne sledži.
0: No a kdyby to pomníš, může se ráda s kundvorami stáč, když s dinozauriemi tež. Jenož o tom rita kundvora je dobrá kundvora a tu ještě netko tež tutun hasnutu, abo zaplacnu. A, cak.

0: Na, Nadjane Dočević, tež v veselo a zabavu hač do rania ľube prúzdninské džiči. A zabešte tež raz vašu vojčku napínali, ma dundak tule hodančko za vás. Što da džiči tule opisuje?
1: To je kulvate, to je te ruškate.
2: Tam pa nesmia pševele džiči ore hovaké nrovadže prasne.
3: Tam si celé pero pšičinene.
4: Tam je zasmek.
5: Tu môže len hoka skákať sa so tie rekať.
0: Na vieste da netko, što džiči tule vopisuje, jeli za haj, potom vopčeče sa na dundakovom hodančku a pusčeče na pravú vodmovu hač do štvotka, jako mailku na serbský program @mdr.de z poštu abo direktne přes našu internetnú stronu MDR radiš na magače hotové formulár ke vupilnenu. A hišče mały tip, tam môžete se tež cibo hodančko hišče raz vomire naposkač, v sobotu potom přeradži vám dundak štuje dobu a štú môže sa potekým přes hriane dundakov Darik Veselič. Yeah.

0: Na dzielne wynietko viac nespíče, najpozdišo nietko zapujesče milináku ešte pat votučič, pretože napu dvečich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Biskupstvo Drežano Mišno je pomenovalo kontaktni v osobe za padu zneužívania duchovnej autority. Kež biskupstvo s dobom zžili je vozivivo poriad za obkadženie s takými pohoškami, neodvisne kontaktni v osobe Anna Müller-Steffens a páter jezuitu Herbert Rieger nestaj pola biskupstva přistajenaj. Rozmovy z nimaj sú dôverlivé. Duchovný převod, dušepastorstvo a cokvinská autorita nemili so ženia za to vúživač, ľudí odvisných činič, manipulovač a im svobodu brač, tak biskup Heinrich Timmer Evers. Kulové je čera mústvo Svončná rúža v osmu stáciu Beachvolleyballové túry zadkule dobylo. 20 mústvo raješe tam lesní kúpeli. Kupanský mišto Uwe Mikela je z dotalnej sezónu spokojom, hač runež byše júli svábe mesac. Dotaj bížo viace, hač 16,000 opetuariu kúpač telkom jachu loni cevé sezónie. Pojšovskí kúpeli zľaduja dotal na skýre miniatú sezónu, najebač toho veselí so Pojšovská gmina ako nošo kúpele, zo súša kúpek s to najrenčím po cevi Nímsky. Přirunaniu hudnočeniu v opetuariu na Google zamestní so Pojšovská kúpel na 8 a 40 miestne od viace hač 2000. Dživa za turistické vúviče při Šibojským jezoru pola Vojerec pokročuja. Kaž Vojerovský mešanský zariad zdeli, od čerovšeho zapadne brio přiotuja. Za to dobia vúľke množstva zimie pohybovač. Nimo toho kvadu vodovody, milinu a dalšie midie. Na zimier cedža potom na briohu rostliny zesadžeč. Rajka nišo a centrálne parkovanišo při Šibojským jezoru vostanete za čas tvarských dživov votorení. Zvony rachlovskeje kapavky môža so přichodže tež digitálne zvonič. S pomocou spichovania přes lido môža ho modernizovanie zvoprodžič. Dále chceďa licejšče z šiny barbič, tež drevane vauky a zapažmo z dreva maso vuporedžič a ze škytom před škodnikami namazač. Na koncu dostane fasáda hišče novú barbu a zakot nové durie. Klietu svieči rachlovská kapavka, ktoráž přisúša kulovský vosadže svoje stoletné vobstače. Na vyššej šuli Slepo je so čera 5 dnovský mezunárodný médiový kemp zahajú. Jún převedú zromadne médiový pedagógojo Studia Lucia ze smeržacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Na kempie vobdžila so serbščinu vuknerce šulerio vyššie šule Slepo a šulerio ze Českije z partnerského kubvanišča gymnázii Polička z Pardubického kraja. Dženca máte napríklad nemsko-serbsko-český rádiový přinožk a videový klip nastač. A to bych u naše rejnče povesče, kýž namakače celý dzień tež na internetných stronách a domotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunčne, suche, prúzninske, živé slibro hýba som je s horcemi 5,30 a 7,30 stopnemi a večer potom môža so rýmania a dešče přidružiť.
0: Všetko ok, našim koncu. Hľadajte při ušim ešte raz celé dokvátne na váš aktuálne tempo, pretož môže byť sa voko rúška Ježo Biskup čaká. Sme vosrieč aktuálne Speed Week, ktorýka sa so tutom týdženiu vo sebe husto vyska.
1: Serbský rozvoz.

Našim dženznišim vusovanju, čako rozpravjachme vo vosibitem dualuom doživenju, Simon Pöpe je semenuci do Peru, do Andu podal, zby tam krosnoval. Jeli isče přinoš dženca rano skomžili, potom podalajče raz do naše app NDA Serbia, abo tež na našu internetovu stronu. Tam sme šako vozivili přinošk, ale zdobom tež artikel z oproče spektakularnymi fotami jeho krosnovanskie túry po Andach. A apropo horiny, šteli sa tiež vy do horu podali, netrebaš ako to runa von Ande byč, znano sa no Alpy, Tatry, Kirkonoše abo tiež Čornobo, potom šteli tiež vy nám rady riane fotos horinu a připísajte nekotre informácie, kotru horu tam vidíme abo što ste tam rianoho doživili. Serbia, tuž namu a na vás, na kotru horu, s če dovolujem času so podali. My srbskim rozvosu sme čipni a veselíme so přes vaše dopisy. Na jedno rišo, če to přes našu app MDA Serbia, abo tež s mailku na serbski-program@mdadebk.de. Čo sač menšino, doč večich je. Dobranie.

Vítam vás, hojo serski program s kulturnym magazínom za vás a Diana Šicová je za vás pri mikrofóne. Lube přispucháky a přispuchárie, dosť liepego gledáme žinca. V tamnym serskym kulturnym centrum je dostaňošo veď žincajšnego jadnoráznu módu z drastvinných suknú za slepiaňskú drastvu. A my predstavíme vám tu hyši nekotaren accessoires, kenž sú nastali přes workshop projekta Zorbit. V slepym dvojkýcas živava jo Juliana Kaulfer.

0: CD. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Žinca, co my žensku do fokusa programa stajíš, ak jo viele absolventam Dolnosaskiego gymnáziuma, ak nám přisluchajú, ve dobrem spomnišujú. Mária Kobielina jo bola dvojke leta vedkubáka na Saskej rozširjonej ušej šuli a na postejšem Dolnosaskiem gymnáziumie. A ze svojim cvojekom, komponistom Detlefom Kobielu, jo se teke přece na kulturnym živinju v hovedolnej Vúžice obželiva. Zachadnú sobotu, 3. augusta, jo svýšiva svoj vesem žasete narodne žin a kutý gošpie vespitujome rozkrono z našogo archíva, tam ulicujo Maria Kobielina našej kolegoce Ani Kochojc-Švácovi vod svojej drogi do Dolnej Vúžice a kotaru rolu grajo muzika v jeje živinju.
2: To je moje živenie, ale znajmenšie to je přece južo moje hobby bylo, a do ninta je to tak vostavo. Moja mama je všetce ze mnou spievala. Od kolebky, pak dvojko, až som ještě doma planej živa byla.
3: Zvedko je přižaša?
2: Ja přijdu ze Slovakska. Ukrajinské je maďarské je hranici. A my jsme tam jedna maďarská menšina, přes toho moja mačeština je maďarština.
3: Nyní to slyšíme jeden zpíl ze vaše domůně. Který zpíl to je?
2: To je jeden mladý zpíva, potoky Otilo, ten sas, ako som ten zpív se z mojej mamou zpívala, nie je ještě živý byl. Ale to godla ten spiev, že o to, gaž si před svoj domizne, potom myslíš na tvoju mamu, lícíš s tým, gaž raz přižo na vokled k tebe, potom kak redne to za ňu všikno přigotuješ.
3: Po takým jeden tužný spiev, jo?
2: I jo to na kuždý pal.
3: Jo, a to ste už slyšeli ako malý žučo, jo?
2: To som spievala s mojou mamou, ona ju mi to také navuknula.
3: A kaká muzika to je? Jo to je jedna moderná, alebo jo to...
2: Nie, to je s huslami, to je maďarská muzika, maďarská folklórna muzika.
3: Jo.
2: To pre nás je to tak, až máš, to je halgotu. Halgotu to znaní tak veľa na slyšanie. A potom přece přijde také něco lužné, čádaši. A to předtím holgotu a potom čádaš. Ale není to jen také holgotu, to je na slyšení.
3: To my to slyšíme.
2: Jo.

0: Как що ви прийшли до Німськи?
1: Я люблю вмисло до цього. Реаліція – то музика або малювання. А тен час су прийшли молоді німці з плана з Гроніво к нам на виступ до словакської. А потім сам слышала, що вони німські не співають, але ніяк словянські. А кобела я там собу співа. По тій програмі є таке змакання, молодості наші, а те гості сме привезли, а там сме си адреси вмінили, як все то готую, м'язи молодостними. А потім сме се писали, а то шло, але то є вели. Час прийшло, доколи ж ми сме се зазнайли 3-6, а потім 7-6 сам до Німської. Прийшла до Рогозні, а později до Кожебуса.
2: Бо так, ми що зазнали там вашого цвейка, то є Детлев Кобіла.
1: Йо.
2: А як є тен Кожебуський цаспен був?
1: Бо я сам його вели прийшло намакава в Сербах.
2: Přes Ritz také?
1: Také přes Ritz, to tak těžko nejo bylo, dokoláž já jsem slovaksky také povedala. A také přes tu mentalitu a já jsem se v serbské uže šuli. Ještě do toho, až jsem tam živala, jsem se velikým dědecuva a domacuva.
2: Co by to rozuměli, tu dolnu sásku Ritz?
1: Jo, na každý pád jsem rozuměla, ale také například kněz Vrobel ten cas na šuli, abo kněz Pička. To oni jsou také česky mogali a jo, to velikým příjom nebylo.
2: To je byla sáska rošel, jo, na uša šula, pen Bohoši Busonic. Ten džín se ještě na dolnu sásky gymnázium. A vy jste byli vedku Barka?
1: Já jsem od 5-7 byla odkupováka na té šuli.
2: Jo, a tam na té šuli jo také byla jedna kulturná kupka, taky zpíl, nyní to tak slyším raz.
1: To jo ta zpěvaná kupka zpěvala, stojí ta lípa. A to jo se mi přece velikým spodobalo. A zjist tu zpěvnou kupku my jsme gromadně byli ve Bulharské. Dvě neželi. Tam jsme někotare vůstupy měli a mězi tím také ten zpěv.
2: Jo, to je ludové zpěv, to je stojí ta lípa ve tom dole. To je ta zpěvná kupka, někažný rozšorjony růže šule v Hošobusu.

0: A ve ty kupce jo také sobu zpívala vaša žouka?
1: Jo, ona jo sobu zpěvala, ona také ve kóre sobu zpěvala a ona jo sobu byla také ve bulharské.
0: Jo, a vaša žouka jo se narožila ve slovakské nebo ve nímské?
1: Moja žouka se narožila, živěš až ježdá se tu ve Kodžabusu.
0: Pen mašovi teke syna, to je ten Ištván Kobila. Kde je se narožil?
1: Ištván jo se narožil 77, teke ve Kodžabusu, ten jo mogal dohnosecky a maďarsky.
0: Ištván teke muziku kvetuje nic a teke muziku studiruje, já to přeji?
1: Ištván jo zachopil později z muziku a on jo teke studiroval muziku, ale on kotujo jeden drugi smer muziki, ako Jogo Nan. Ja som teke z ním viele spievava.
0: A on jo studiroval jazzovú muziku?
1: Jazz rock, jo.
0: A nem to slyšeme Jogo, on teke jeden dobrý spívar jo, ze svojským spívom Přečelo zimě. On jo teke tu štucku napisal.
1: On jo to se mi velik spodoba, on jo teke tu štucku napisal a teke tu kompozici ugotoval a já se veselím velikým.

0: TV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Žinca, co my žensku do fokusa programa stajíš, ak jo viele absolventam Dolnosaského gymnáziuma, ak nám přisluchajú, ve dobrem spomnišu jo. Mária Kobielina jo bola dvojke leta vedkubváka na Saskej rozčurjone ušej šuli a na postejšem Dolnosaském gymnáziumie. A ze svojím cvojekom, komponistom Detlefom Kobielu, jo se teke přece na kulturnom živinju v hovedolnej Vúžice obželiva. Zachadnu sobotu, prétnego augusta, jo svýšiva svoj vesem žasete narodne žin a kúte gošpie vespitujom rozkrono z našego archíva, tam ulicujo Maria Kobielina našej kolegoce Ani Kochojc-Švácovi vet svojej drogi do Dolneje Vúžice a kotaru rolu grajo muzika ve jeje živinju.
2: To je moje živenie, ale z najmenšia to je přece južo moje hobby bylo, a do nim ta je to tak vostavo. Moja mama jo přece ze mnou zpěvala. Od kolebky pak dvojko až som ještě doma planěj živa byla.
3: Zvedkoj přižaša.
2: Ja přijdu ze Slovakska. Ukrajinské je maďarské je granici. A my jsme tam jedna maďarská menšina, přes toho moja mačeština je maďarština.
3: Nyní to slyšíme jeden zpíl ze vaše domůně. Který zpíl to je?
2: To je jeden mladý zpíva, potoky Otilo, ten sas, ako som ten zpív se s mojejou mamou zpívala, nie jo ještě živý byl. Ale toho dla ten zpěv, že o to, když si před svůj domizně, potom myslíš na tvoju mamu, lícíš s tím, když raz přijde na poklet k tebe, potom jak redně to za ňu všechno přigotuješ.
3: Potom jeden tužný zpěv, jo?
2: I jo, to na každý pát.
3: Jo, a to jste už slyšeli, jako malo žučo, jo?
2: To jsem zpěvala s mojou mamou, ona jo mi to také navuknula.
3: A jaká muzika to je? Jo to je jedno moderná, nebo jo to...
2: Ne, to je s huslami, to je maďarská muzika, maďarská folklorná muzika.
3: Jo.
2: To pro nás je to tak, až máš, to je halgotu. Halgotu to znání tak věle na slyšaně. A potom přece i přijde také něco lužné, čádáš. Předtím holgotu a potom čádáš. Ale není to jen také holgotu, to je na svěšení.
3: To my nejde svěšíme.
2: Jo.

0: Akšo vy přišli do Nimsky?
1: Ja lubuju vumelstvo doceva. Rielicio to muzika abo molovanie. A ten čas sú prišli mody Nemci se plana z Gronivo k nám na vústup do Slovakskeje. A potom som slyšala, že oni nemsky nespievajú, ale nekak vomiansky. A Kobela jo tam sobu spieva. Po tej programie jo také zmakanie, modostní naši a te gosti sme prevedli a tam sme si adresy vumienili, kak se to gotujú miazy modostnými. A potom sme si písali, ja to švo, ale to je veľa, veľa čas prešlo, dokud až my sme sa zeznajili 3 a 6 razet, a potom 7 a 6 razet som do Nemskej prišla, do Rogozni a poždej do Kožebusa.
2: Po takém vy ste zeznali tam vašego cvojka, to je Detlev Kobila.
1: Jo.
2: A kak je ten Kožebuský čas ben bol?
1: Bo ja som ho veľa priateľov namakala v Serbách.
2: Přes Ritz také?
1: Také přes Ritz, to tak češko nie je bylo, dokuláž ja som slovaksky také povedala. A také přes tú mentalitu a ja som se v serbskej už šuli. Ešte do toho, až som tam živala, som se veľkým derecúva a domacúva.
2: Čo by to rozumeli, tú dolnosasku Ritz?
1: Jo, na každý pád som rozumela, ale také napríklad kniez Vrobel ten čas na šuli, alebo kniez Pička. To oni sú také česky mogali a je to veľmi príjemné bylo.
2: To je bylo saské rošo, ja na úša šula, pen rošo Bosonic, ten džínsajšné dolnosaské gymnázium. A vy ste byli vedku Varka?
1: Ja som od 5 a 7 razet byla odkupováka na tej šuli.
2: Jo, a tam na tej šuli jo také byla jedna kulturná kupka, taký spiu, nie to tak spúšim raz.
1: To jo ta spievaná kupka spievala Stojí ta lipa, a to jo se mi přecej velikým spodobalo. A ze tú spievnú kupku my sme gromadne byli ve Bulharskej. Dve neželi. Tam sme niekotare vústupy mieli a miazi tým také ten spiev.
2: Jo, to je ľudové spiev, to je Stojí ta lipa ve tom dole. To je ta spievna kupka, nikažne rozširujú nejrúžie šule v Kožebusu.

0: Avete i kupcy joteke sobu spívala vaša žuka?
1: Jo, ona jo sobu spievava, ona teke ve kórie sobu spievava a ona jo sobu beva teke ve bulharsky.
0: Jo, a vaša žuka jo se narožíva ve suakské alebo ve nímské?
1: Moja žuka se narožíva, živíš až je žase tu ve Kodžabusu.
0: Pen mašo ve teke syna, to jo ten Ištván kobila, kaj jo sobu narožil?
1: Ištván jo se narodil 77 žaset, teke ve Kodžabusu, ten jo mogal dohnosebsky a maďarsky.
0: Ištván teke muziku kvetujo nic a teke muziku studirujo, ja to pšaujem?
1: Ištván jo zachopil poždej se z muziku a on jo teke studiroval muziku, ale on kotujo jeden drugi smer muziky, ako jogo nan. Ja som také s ním veľa spievala.
0: A vňa studíroval jazzovú muziku?
1: Jazz rock, jo.
0: A nem to slyšeme Jogo, vň také jeden dobrý spívar, jo. Se svojským spívom Přečelo zimě. Vň jo také tu štucku napísal.
1: Vň jo to sa mi veľký spodobá. Vň jo také tu štucku napísal a také tu kompozíciu gotoval. A ja sa veselím veľkým.

To je bola Maria Kobelina z muziku v rozgronie z Anju Kohojc Švácoviju. Rozgrono jo z našego archiva z leta 2006. Maria Kobelina nadale sa obšedlio na muzikaliskom živinju v Budišinje a okolinje, ma tam teke viele podpire ved familie a my žicime jej až ma za to nadale moc a gošbu.